0: Bajon Music. 100% plezant. 100% olšť.
1: Ale, pokud mě nádom.
2: Ale kde jít uvrt po metole, myslím?
1: Vole.
2: Uvrt po metej?
3: Máme jde uvrt na zingy, ale?